0: jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum and bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum and bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum and bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: for the man to gain the world and lose his soul.
1: Radio Bad.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Londýn oslavil 80. výročí narození legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho odhalením ohromného portrétu s názvem I'm Mr. Mercury. Toto velkolepé umělecké dílo bylo instalováno před stadionem Wembley a okamžitě přitáhlo pozornost kolem jdoucích i nadšenců skupiny Queen. Tato podsta připomíná nesmazatelný odkaz Mercuryho na hudebním poli a jeho vliv na následné generace fanoušků. Netflix potvrdil, že v Praze se natáčí seriálová adaptace knihy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Informoval o tom prostřednictvím zákulisní fotografie. Zveřejnil také jména nových herců. Zpěvák Milan Devine vzdal poctu Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, písní Can't Take It Anymore. K projektu přizval hudebníky Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta Mika Morana. Text, inspirovaný vzpomínkami na Mercuryho, napsal jeho přítel a asistent Peter Freestone. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Po více než dekádní pauze se Brittany Howard a její vlivná rocková kapela Alabama Shakes vrací s novým albem pod názvem I Must Be Dreaming. Album, vydané pod renomovaným labelem RTO Records, přináší známý mix retro rocku, který sice zní povědomně a bezpečně, ale zároveň nabízí výrazné a emocionální výpovědi. I když kapela zůstává věrná tradičním zvukům, fanoušci si opět najdou důvod pro osvěžení svých playlistů roku 2024. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Užij si jamajské slunce na Bčku.
3: Yes, Empress Divine. Every time looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.
1: They're gonna

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film The Idiots se odehrává v Telu Ríde a pokouší se přiblížit život slavného ruského spisovatele Fjodora Dostojevského, známého svými díly jako Zločin a trest či Bratři Karamazovi. Přestože je děj místy chaotický, výkon Amy Lou Wood jako Anny, Dostojevského druhé manželky, je téměř zachrání. Producenti čerpali z jejich osobních deníků, které popisují jejich čtyřletý únik po Německu kvůli problémům se závazky v Rusku. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Londýn oslavil 80. výročí narození legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho odhalením ohromného portrétu s názvem I'm Mr. Mercury. Toto velkolepé umělecké dílo bylo instalováno před stadionem Wembley a okamžitě přitáhlo pozornost kolem jdoucích i nadšenců skupiny Queen. Tato podsta připomíná nesmazatelný odkaz Mercuryho na hudebním poli a jeho vliv na následné generace fanoušků. Netflix potvrdil, že v Praze se natáčí seriálová adaptace knihy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Informoval o tom prostřednictvím zákulisní fotografie. Zveřejnil také jména nových herců. Zpěvák Milan Devine vzdal poctu Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, písní Can't Take It Anymore. K projektu přizval hudebníky Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta Mika Morana. Text, inspirovaný vzpomínkami na Mercuryho, napsal jeho přítel a asistent Peter Freestone. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s rádiem.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Po více než dekádní pauze se Brittany Howard a její vlivná rocková kapela Alabama Shakes vrací s novým albem pod názvem I Must Be Dreaming. Album, vydané pod renomovaným labelem RTO Records, přináší známý mix retro rocku, který sice zní povědomně a bezpečně, ale zároveň nabízí výrazné a emocionální výpovědi. I když kapela zůstává věrná tradičním zvukům, fanoušci si opět najdou důvod pro osvěžení svých playlistů roku 2024. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Radio B.
1: Na naše spojení doléhá únava, kde kdo ho podojil a už to nedává. Došli jsme daleko a teď jen zíráme, kam nás to zavleklo, ale jiný svět nemáme ponětí. Kde vlastně vznikají všechna ta napětí, snad jsme jen zhýralí, žijeme v nejsnažším období země, ale nemyslím si, že zaslouženě. Nechci si stěžovat, bez tak není komu, a sám se vždycky rád navracím domů, jenže startovní čáry jsou pro každýho jinde. Dřív než jsme začali, je půlka z nás v brindě a snadná řešení jsou fatamorgány a bitvy, co podceníš, dopředu prohrány a nebe s peklem vymysleli tady na zemi, řekněme.

to zavleklo, ale jiný svět nemáme ponětí, kde vlastně vznikají všechna ta napětí. Snad jsme jen zíralí, žijeme v nejsnažším období země, ale nemyslím si, že za

0: 있어.
1: 톡쇼 장르 DJ 세트. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
2: Posloucháš rovný beat na Bčku.

Posloucháš Sebestřed na Béčku. Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Bčku.
2: Sebestřed. Zpomal s náma.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Londýn oslavil 80. výročí narození legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho odhalením ohromného portrétu s názvem I'm Mr. Mercury. Toto velkolepé umělecké dílo bylo instalováno před stadionem Wembley a okamžitě přitáhlo pozornost kolem jdoucích i nadšenců skupiny Queen. Tato podsta připomíná nesmazatelný odkaz Mercuryho na hudebním poli a jeho vliv na následné generace fanoušků. Netflix potvrdil, že v Praze se natáčí seriálová adaptace knihy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Informoval o tom prostřednictvím zákulisní fotografie. Zveřejnil také jména nových herců. Zpěvák Milan Devine vzdal poctu Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, písní Can't Take It Anymore. K projektu přizval hudebníky Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta Mika Morana. Text, inspirovaný vzpomínkami na Mercuryho, napsal jeho přítel a asistent Peter Freestone. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Londýn oslavil 80. výročí narození legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho odhalením ohromného portrétu s názvem I'm Mr. Mercury. Toto velkolepé umělecké dílo bylo instalováno před stadionem Wembley a okamžitě přitáhlo pozornost kolem jdoucích i nadšenců skupiny Queen. Tato podsta připomíná nesmazatelný odkaz Mercuryho na hudebním poli a jeho vliv na následné generace fanoušků. Netflix potvrdil, že v Praze se natáčí seriálová adaptace knihy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Informoval o tom prostřednictvím zákulisní fotografie. Zveřejnil také jména nových herců. Zpěvák Milan Devine vzdal poctu Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, písní Can't Take It Anymore. K projektu přizval hudebníky Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta Mika Morana. Text, inspirovaný vzpomínkami na Mercuryho, napsal jeho přítel a asistent Peter Freestone. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Po více než dekádní pauze se Brittany Howard a její vlivná rocková kapela Alabama Shakes vrací s novým albem pod názvem I Must Be Dreaming. Album, vydané pod renomovaným labelem RTO Records, přináší známý mix retro rocku, který sice zní povědomně a bezpečně, ale zároveň nabízí výrazné a emocionální výpovědi. I když kapela zůstává věrná tradičním zvukům, fanoušci si opět najdou důvod pro osvěžení svých playlistů roku 2024. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Užij si jamajské slunce na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzy. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzivně.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Londýn oslavil 80. výročí narození legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho odhalením ohromného portrétu s názvem I'm Mr. Mercury. Toto velkolepé umělecké dílo bylo instalováno před stadionem Wembley a okamžitě přitáhlo pozornost kolem jdoucích i nadšenců skupiny Queen. Tato podsta připomíná nesmazatelný odkaz Mercuryho na hudebním poli a jeho vliv na následné generace fanoušků. Netflix potvrdil, že v Praze se natáčí seriálová adaptace knihy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Informoval o tom prostřednictvím zákulisní fotografie. Zveřejnil také jména nových herců. Zpěvák Milan Devine vzdal poctu Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, písní Can't Take It Anymore. K projektu přizval hudebníky Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta Mika Morana. Text, inspirovaný vzpomínkami na Mercuryho, napsal jeho přítel a asistent Peter Freestone. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film The Idiots se odehrává v Telu Ríde a pokouší se přiblížit život slavného ruského spisovatele Fjodora Dostojevského, známého svými díly jako Zločin a trest či Bratři Karamazovi. Přestože je děj místy chaotický, výkon Amy Lou Wood jako Anny, Dostojevského druhé manželky, je téměř zachrání. Producenti čerpali z jejich osobních deníků, které popisují jejich čtyřletý únik po Německu kvůli problémům se závazky v Rusku. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Londýn oslavil 80. výročí narození legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho odhalením ohromného portrétu s názvem I'm Mr. Mercury. Toto velkolepé umělecké dílo bylo instalováno před stadionem Wembley a okamžitě přitáhlo pozornost kolem jdoucích i nadšenců skupiny Queen. Tato podsta připomíná nesmazatelný odkaz Mercuryho na hudebním poli a jeho vliv na následné generace fanoušků. Netflix potvrdil, že v Praze se natáčí seriálová adaptace knihy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. Informoval o tom prostřednictvím zákulisní fotografie. Zveřejnil také jména nových herců. Zpěvák Milan Devine vzdal poctu Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, písní Can't Take It Anymore. K projektu přizval hudebníky Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta Mika Morana.

Text, inspirovaný vzpomínkami na Mercuryho, napsal jeho přítel a asistent Peter Freestone. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Tak vážení přátelé, je tady další díl D-Boxu, tentokrát 44. díl. Vítá vás Andrew J. a můj kolega Sunny.
1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dneska trošku netradičně. Jedeme naživo, nebo spíš teda skoro ze záznamu, zde zahrali zo slovy. Doufám, že se máte fajn. A poslouchejte Rádio B, protože dneska to bude velký mejdan. A co ještě, Ondro, co nás dneska čeká a nemine?
0: No, dneska to bude takový, ze začátku takový funky trošku, disco. Já si zahraju 45 minut, pak to předám Fandovi, taky na 3/4 hoďky a pak si zahrajeme spolu, tak už se nemůžu dočkat.
1: Akorát já nevím teda, co budu hrát, ale necháme se překopit, uvidíme.
0: Super, tak jdem na to.
1: Tak jo, posloucháte Rádio B a 44. D-Box

Říkal jsem si, že si dáme takový eklektičtější začátek. Ta první věc se jmenovala So Happy od Harley Hope a tohle to je New York City Woman od The Sunburst Band. Samozřejmě v tom má prsty kdo jiný než Dave Lee, neboli Joey Negro.

No a vážně mý posluchači D-Boxu už určitě poznali, že tenhle track není od nikoho jiného než DeMarcusa Lewise a jmenuje se to The Floor Is Yours.

Takže jsem říkal, dneska to bude takový pestřejší. Ta předcházející věc se jmenovala Funk That. A teďka už nám hraje Speechless od Mishmash.

Piero, neboli Spirit Chaser a jeho Suen Latino. Tak jsme se vrátili tam, kam naše srdce patří, zpátky do Deep Houseu. Po takový disco eclectic sérii, předcházející věc se jmenovala Disco Trippin' od Bell Button Convent. Tak pojďme na to, vychutnejme si to sluníčko.

přátelé, vy posloucháte 44. díl Deepboxu a Ondra to tady trošku teďka honil. Bylo to natěsno. My jedeme speciální díl naživo z Liberce, nebo teda naživo, ono to bude ze záznamu, ale tady to je naživo, z Mejdanu Soslovy a já si teďka dám taky chvilku. Tak poslouchejte stále Radio B.

No tak bychom se s Ondrou vystřídali za pultem, ta předchozí věc to byl Kevin Jost a Here We Go, nebo respektive Why Me, sorry. No a tohle je Always Dancing od José La Cruze. Vy stále posloucháte 44. vydání pořadu D-Box na Radiu B.

0: This groove.
1: This groove. I like this groove.

chvíli jsme si hráli starýho dobrýho Tonyho Vargu. Andra určitě pamatuje. A tohle je další skvělá lípovka od Čemarse, která se jmenuje Deep After. A hrál jsem ji třeba na povaleči. A myslím si, že to tam mělo jako dobrou odezvu. Takže doufám, že se bavíte i vy doma.

No tak my si to teďka dáváme trošku hodně deep a jak jsem měl tu anketu před chvílí, tak ten týpek, ta klasika, co hrála, to byl François K. nebo François Kevorkian. No a to asi nemusím, Hypnotelic se to jmenovalo, nemusím to představovat. No a to byl náš oblíbenec Frank Roger a jeho Passing Times a vypadá to, že budeme muset končit.

0: Tak já jsem trošku přiložil do ohně, tohle je NE Retro Migration. A vy stále pořád posloucháte Radio B a je s vámi Deep Drink neboli Sunny Andrew J. Právě hrajeme spolu s Fandou. A tohle je pořád Deep Box, 34. díl.
1: Přesně tak, já jsem moc rád, že po dlouhý době hrajeme spolu. Jsi rád, Ondro?
0: Jasně.
1: Moc nás mrzí, že dneska vlastně nejsme na oficiálních nároskách, jelikož tenhle díl nahráváme 15. srpna. A je to docela škoda, viď? Ale příští rok to snad vyjde.
0: Jo, nevadí. Tak budeme se těšit na příští rok a já bych jenom řekl, že teďka hrajeme na narozeninách mojí kamarádky Zinči a Míry, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Přesně tak, přeju taky a vypadá to tady na fajn večírek, takže my si to užíváme, je to hraní a je to fajn.
0: Jo, teplota už klesla, horko máme za sebou a my tomu zařídíme odpovídající program hudební.
1: Když teplota klesla, tak tomu přitopíme pod kotel a jedeme dál. Posloucháte 44. D-Box na Rádiu B.

0: tenhle týpek. To je Luca Olivotto a jeho track s názvem What I'm Saying. Týpek, co žije teďka v Berlíně a vydává pod značkou Small Great Things, což je berlínský label.
1: Já bych to jenom řekl, ano, musíš to správně přečíst. What I'm Saying.
0: What I'm Saying, yeah. OK, tak jo. Je to správně?
1: What I'm Saying.
0: Tak jo, přátelé, posloucháte Beatbox.

0: No, jak už to v našem pořadu často bývá, tak nás vítr zavene do středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vela, takže jsme v Nottinghamu, Lincolnu a celkově okolí Midlands. A tahle ta věc se nazývá Supa Dupa.
1: Jo, jo, já bych chtěl pozdravit Animista, kterýho jsme chtěli letos pozvat do Samuel, ale bohužel nám to nevyšlo, tak doufám, že nám to vyjde příští týden, příští rok, jsem chtěl říct. Každopádně je to skvělá věc.

dead stará. Animist, Supa Dupa, Skinky Movement. No a tahle věc, co tam do toho míchám, tak ta je stará přes 20 let. Flow Undercover Agency. A je to taková vzpomínka na penzion Teta Marta, kde probíhaly mejdany kdysi dávno.

stále pořád posloucháte pořád D-Block 44. díla, je s vámi Andrew J a Sunny. Tahle věc se jmenuje Future of the Past, Ionic a Renault. No a nám se náš pořád pomaličko chýlí ke konci. Zbývá nám něco kolem 10 minut.

Taky já, přátelé, bych se s váma chtěl rozloučit. Tohle je 44. D-Box a jsem moc rád, že jsme si tady dneska s Ondrou zahráli. Tahle ta věc, asi poslední ode mě, je Nightly Closures. A Real Lovin. Zahrál jsem ji na banketu v Praze v Olešovicích. Je to taková příjemná záležitost. Tak se mějte, přátelé, krásně a do dalšího D-Boxu se na vás budu těšit a mějte se fajn.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum bassu. Máte-li rádi melodičtější drum bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte, co skladba to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

Já jsem DJ Bab, zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

DJ Buckem a MC Konrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drumbassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drumbassu, jako jsou Billion Dollar Gravy,

jsou 2 hodiny na Rádiu B.